0: Rádio Regina Stret.
1: Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky. Z těch schodů bolí nohy, ne každý má ty vlohy.

jeden z nich už spadl, rozpásnul se jak hadr, však jiný stoupá dále, chce dojít do finále, někdo je tvrdohlavý.

dnes jsme přišli, uhádnite. Pani, buďte chytrá, srdečně vás pozdravuje Agrokomplex Nitra.

0: Spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková. Ostaňte verní vysielaniu Rádia Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.